se trošikov kréda. Rate nás zlí gnómy a krédy písati se nedá. Urúci myselomí